klep, klep, pojďte mi na pomoc, vám povídám. Každý den je pro mě hrozný sen.

Nun hören Sie das Lied aus dem Tonfilm Das singende Mädchen. Slyšíte píseň ze švédského filmu Zpívající děvče. Hraje Karel Krasgartner se

λόγιζε η γη. Jedna přetrvá i bouzi každou, jinou v ní vítají. A tě, které plouti nedovedou, za čas vrachy zbývají. Ten, kdo dobře plul, najde cíl.

0: Co se toho člověk nezbaví? Hepči. Tak co s touhle rýmou dělat mám?
1: Skejkáním už pokoj dej, raději něco zaspívej, nenaříkej, netňukej.
0: Vydebáte rýbu, bábě hej,
1: alespoň ti trochu dál, člověk aby se tě bál, aby rýmu nedostal.
0: Věřte mě, že bych vám jí přál.
1: Ty